0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
1: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
0: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
1: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda po zadním, po předním, a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdravých vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
3: Mojepneu.cz a jedeš dál.
4: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
5: Do krásna, do krásna vede cesta překrásna.
6: Na Klobáskobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
7: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
8: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete.

0: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
2: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
1: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
2: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
0: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

Radio Čas. Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.

Jazz. Hity, které milujete.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Každá ostá spolu za celý pát, za moudrost bláznit, za ticho zvát.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší Stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Čaje milujete. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Brantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 19,90 či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 29,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a soutěžte o 3x 13-palcový MacBook Air nebo 10x pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
5: KP Revital CZ. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: Čas. Rádio Čas. Hity, které miluje.

Rádiočas. Rádiočas. Hity, které milujete. Rádiočas.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu specialistu na komunitní energetiku a majitele firmy Benekov Esko, Leopolda Bendu. Poslouchejte po 8. hodině Radio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esco.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
3: Hity, které milujete.

0: Pohodové, příjemné dopoledne, ladíte Rádio Čas, je pondělí 28. září 9.00 a já doufám, že si užíváte krásný, volný, pohodový den, přece jenom dneska den české státnosti, tedy státní svátek. Pozor, pokud byste si chtěli jít nakoupit něco do obchodu, tak dneska by mělo být zavřeno. To je vždycky první, co já zjišťuju, jo, když jsou svátky. Každopádně, co vy, co provádíte, co děláte, klidně mi napište na 7766 12 800, jak si tenhle sváteční den užíváte. S vámi u mikrofonu Lenka Líšková, no a podíváme se taky na dnešní počasí, protože to je prostě nádhera, nádhera, nádhera. Dnes jasná obloha, teploty maximálně na 22 stupních Celsia a vypadá to, že to babí léto se nám udrží i v těch dalších dnech, protože tyhle teploty se budou držet i v úterý a ve středu a tam se nám teploty dokonce vyšplhají až na 24 stupňů Celsia. Takže se rozhodně máme na co těšit. Já se tady prosím vás ještě pořádně rozmluvím, protože dneska nás čeká spousta věcí a už za chvilku vám řeknu, co to přesně bude. Jenom možná lehce prozradím, že to bude hodně, hodně soutěžní.
1: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
4: Mojepreu.cz. A jedeš dál.
5: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
6: Do krásna, do krásna vede cesta překrásna.
7: Na Klobáskobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
8: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.

Krásné dopoledne, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, no a zajímalo by mě, jak si užíváte tenhle sváteční den, pohodový, volný, 7766 12 800. Pokud už jste se vzbudili a vyhrabali z postele, tak mi klidně napište třeba i nějaký tip, kam by naši posluchači mohli ještě zajít, protože dneska to počasí bude opravdu nádherné, sluníčko bude svítit celý den, 22 stupňů Celsia, tak to si myslím, že úplně vybízí k nějakému výletu. Prosím vás, ale pokud někam půjdete, rozhodně doslucháte k Rádio Čas, hlavně pokud jste se registrovali na časradio.cz do naší soutěže Zlatá věta, protože my ani takto ve svátek nezahálíme a voláme všem registrovaným nebo těm vybraným, kteří budou mít šanci získat dneska 1000 korun. No a za co? Samozřejmě jenom za to, že nám řeknou dnešní zlatou větu. Já si nejsem jistá, jestli včera padla, takže vám ji dneska alespoň dvakrát zopakuju, ale potom je potřeba být napřímo a jakmile zavolám, tak to zopakovat, jo. Takže dnešní zlatá věta zní, pozor na to, ceny čekají, stačí být napřímo. Takže ještě jednou, ceny čekají, stačí být napřímo. To je dnešní zlatá věta a já už tak nějak cítím ve vzduchu, že za chvilku budeme volat.

0: Já vám to radši ještě jednou zopakuju, jo. A to je dnešní zlatá věta, protože i dnes nás nezastaví ani svatý Václav, ani den české státnosti. Prostě nic na rádiu Čas hrajeme, ať se děje, co se děje, takže doufám, že pokud jste se registrovali na časradio.cz, tak posloucháte a budete napřímo a budete znát dnešní zlatou větu. Protože už za chvilku budu volat, taky ještě jednou zopakuju, a to je: ceny čekají, stačí být napříjmu. Ještě jednou, vždycky dvakrát to říkám, ceny čekají, stačí být napříjmu. Dnešní zlatá věta, která vám může přinést tisícovku do peněženky a taky spoustu radosti.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: No a kdyby třeba nevyšla ta zlatá věta, tak si můžete udělat třeba hezký den. Ten hezký den, na ten můžete vyrazit třeba do Kopřivnice, to je tady za Humny, protože tam se chystá nové kulturní a kreativní centrum. Víc nám řekne pan starosta, pan Hanus.
2: Bývalá Kopřivnická škola náměstí se již brzy začne měnit na kulturní a kreativní centrum plus 23 bytů. Než se stavební práce rozběhnou, budou mít pamětníci možnost školu naposledy navštívit. Prohlídky základní školy proběhnou 1. a 3. října. Tímto zvu nejen bývalé žáky a zaměstnance školy, ale také všechny, kdo se chtějí seznámit s budoucím využití historické budovy i novější přístavby. Akce bude součástí festivalu Den architektury. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
0: Podíváme se taky na akce pro děti, protože tady mám skvělou nabídku pro rodiče a děti. V Didy světě v Ostravě pokračují oblíbené chobotničky, což je cvičení batolat s rodiči vedené lékaři. Více informací najdete na didysvět.cz, tam i přihlášky. Ono to cvičení probíhá od 21. září, ale myslím, že se stále ještě můžete připojit. No a dneska, pokud máte chuť vyrazit někam ven, tak statutární město Ostrava vás zve na Den otevřených dveří. Tentokrát to bude s rytířskou tématikou, a to právě dneska v prostorách nové radnice. Pan starosta Dohnal tady u nás byl a zval nás na tento den. Myslím si, že to bude opravdu velká krásná akce. Venku by měly být nějaké stánky a bude to celé jako středověk. Takže rozhodně, pokud jdete kolem nové radnice v Ostravě, tak zajděte.
1: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
3: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
4: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
3: Hity, které milujete. Radio
5: Čas. Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Tak já doufám, že nic nebude chybět taky někomu, kdo se registroval do naší Zlaté věty na Rádiu Čas, a to přesně Míše. A doufám, že bude na telefonu, i když on je svátek, tak uvidíme. Prosím vás, časradio.cz, už to znáte, registrace, potom voláme, jakmile znáte Zlatou větu, tak tisícovka je doma.
1: Zlatá věta Rádia Čas.
0: Budeme volat v přímém přenosu. Mimochodem, to bude celkem takový oříšek, protože většinou jsme tady na to dva. A dělá to Ráďa. A já se nesmím seknout, jo. Takže teďka budu chvilku mluvit, ale i volat. Musím se to tady pěkně nachystat. A kdyby něco, tak prostě se to nějak zvládne. Tak uvidíme, jak to vypadá. A zvoní to, jsme tam. Tak doufám, že Míša je napřímo i takhle ve svátek. Možná si říká, jestli jí nevolá nějaké neznámé číslo, aby ji někdo neotravoval z práce, ale prosím vás, i na to musíte být připraveni. Naše číslo znáte, když se registrujete. No. Tak co padne teď zlatá věta? Míšo! To jsme my, Rádio Čas. No, tak vypadá to, že nic, Míša nebere telefon, takže šance na tisícovku právě teď končí. Vypínám Míšu, no a prosím vás, pokud teďka posloucháte, ladíte Rádio Čas, tak časradio.cz, tam je registrace, to už jsem říkala. A jestli znáte někoho v okolí, kdo se registroval, tak mu řekněte, že Zlatá věta probíhá i takhle ve svátek. I dneska máte šanci vyhrát tisícovku do rodinného rozpočtu. No a za chvilku budu volat znovu, protože dneska až do 14. hodiny odpolední musíme stihnout 7 kol.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone, svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Před chvilkou ve Zlaté větě na rádiu Čas jsme nebyli příliš úspěšní. Já to chápu, on je svátek, volný den, ale přece jenom ty tisícovky tady máme a my vám je prostě chceme dát i ve svátek. Tak já doufám, že budu trošičku úspěšnější právě teď.
1: Zlatá věta Rádia Čas.
0: A jak já říkám, technikálie, to je moje, takže zase mi chviličku dejte, budeme volat v přímém přenosu Stáně, která se nám registrovala do Zlaté věty. Doufám, že to dobře vyťukám. A uvidíme, jestli to zazvoní. Mimochodem, ta registrace probíhá na časradio.cz. Už to zvoní. Kde nám necháte svoje údaje?
2: Prosím.
0: Dobré dopoledne, Stáni, tady je Lenka z Rádia Čas. Jak se vám daří takhle ve volný den?

0: Dobrý den, dobře se mě daří.
1: A posloucháte i takhle na svatého Václava Rádio Čas?
0: Neposlouchám.
1: Jajky! No a zlatou větu znáte dnešní?
0: Neznám. Jejda, já myslela, že o svátcích se to nekoná.
1: No, koná. My se konáme pořád.
0: No, tak to
1: pořád.
0: Mě teda mrzí.
1: Ale zase stání, jako alespoň písničku vám pošlu za to, že jste zvedla telefon, protože vaše minulá spoluúčastnice téhle soutěže, tak ta je úplně někde v háji. Takže každopádně aspoň písničku posílám a samozřejmě časradio.cz. Hra je stále otevřená a když jste nevyhrála, tak ještě nějaká šance může být. Ještě se registrujte, jo?
0: Dobře, děkuju. No to
1: krásně.
0: Mě mrzí.
1: No jo, tak se mějte krásně. No. A máte aspoň nějaký hezký program na dnešní den?
0: No, zatím ještě nemám.
1: Zatím ještě ne. On se vytvoří.
0: Doufám.
1: Tak, a jste z Ostravy?
0: Prosím?
1: Jste z Ostravy?
0: Ne, ze Zlínska.
1: Ze Zlínska, tak tam nic nemám. V Ostravě bych měla, na Zlínsku ne. Tak to už nechám na vás. Každopádně ještě jednou říkám, ta registrace tam stále je, takže ještě budete mít šanci. Mějte se krásně, užívejte si den a ať vymyslíte ten nejlepší program. Naslyšenou.
0: Děkuju, naschledanou.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Čas. Rádio Čas.

0: Tady ta píseň od Evy Farné na rádiu Čas se úplně hodí, protože právě teď je v 9.59 do sebe cpuš trůdl od babičky. Takže babi, děkuju, aspoň mám svačinu a tak nějak to krásně sedí k těm hitům, které milujete. I takhle kolem 10. hodiny dopolední s vámi Lenka Líšková, čeká nás další hodinka plná soutěží, protože i takhle ve svátek, opravdu i teď ve svátek hrajeme zlatou větu. Já vám ji ještě jednou zopakuju, protože dneska jsem velmi hodná. Ta zlatá věta zní, ceny čekají, stačí být na příjmu. Já to opakuju hlavně proto, že vím, že někteří z vás ještě spí, pospávají nebo se možná až teprve teďka budí, tak abyste byli připraveni. Jinak samozřejmě zlatá věta pro všechny, kdo se registrují na časradio.cz, tak mají šanci i dneska vyhrát 1000 korun. Toliko toho, co nás čeká. Teď se podíváme taky, co nás čeká ohledně počasí, protože dnešní den úplně vybízí k nějakému výletu nebo k nějaké akci, protože teploty se vyšplhají až na 22 stupňů Celsia a bude krásná, jasná obloha. Myslím si, že lepší začátek týdne si nemůžeme ani přát. Navíc to bude pokračovat opravdu celý týden. Babí léto je tady. Zítra a pozítří taky jasná obloha a teploty nám budou šplhat až ke 24 stupňům Celsia. Tak to si myslím, že bude opravdu krásný týden.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
7: Jasně, a já budu britská královna.
6: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
7: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
6: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
7: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
6: No počkej.
8: Více o nabídce na byd.com.
9: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
0: Dnes to není o krupicové kaše, ale o tom, co se vám vybaví, když se řekne dětství.
10: Jsme dneska úplně geniální oba dva. Já krupičová kaše a ty dnes to není o krupicové kaše. Takže jako, správná Čecha. Snažíme se mluvit špišovně každý všední den 6 až 9. Těšíme se.
1: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dvě kola už dopoledne proběhly. Já vím, někteří z vás to totálně nečekali, že Zlatá věta na rádiu Čas bude probíhat i takhle v tento sváteční den, kdy si připomínáme Den české státnosti a všichni jsou tak nějak venku, na dovče, nebo se teprve budete vracet z nějakého prodlouženého víkendu, ale prosím vás, je důležité mít telefon u sebe, protože Zlatá věta, ta na nic a na nikoho nečeká, ta probíhá i ve státní svátek. No a protože to máte lehce stížené, jelikož je po víkendu, tak samozřejmě pro vás tu aktuální zlatou větu mám a budu dneska velmi, velmi hodná. Budu vám ji opravdu hodně opakovat, abyste věděli, když vám budu volat a měli jste čas a prostor získat 1000 korun. Samozřejmě vy všichni, kdo jste se registrovali na časradio.cz. Takže prosím vás, pozor, dnešní věta zlatá je, ceny čekají, stačí být na příjmu. Takže ještě jednou, ceny čekají, stačí být na příjmu. Dnešní zlatá věta, jakmile mi ji řeknete do telefonu, jak se vám dovolám, tak 1000 je doma.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Nosím černý brýle.

0: Hrajeme hity, které milujete na rádiu Čas a tady nikdy nevím, jak se ten zpěvák čte. Já ho čtu jako Hoizdr, ale někdo čte jako Hozier, Take Me to Church, každopádně skvělá vypalovačka, já myslím, že se rozumíme. Každopádně, pokud byste chtěli vyrazit někam za sportem, tak právě teď pro vás mám skvělý tip.
1: Rádio Čas, kam za sportem.
0: Pozvu vás do Opavy, jak jinak BK Opava se utká s BK Lokomotiva Plzeň. A to už 3. října ve víceúčelové hale v Opavě od 18 hodin. Dobré na tom je, že tam bude taky náš promotým a naše sluníčko, takže si tuhle sportovní událost absolutně užijete. Stejně jako další hity na Rádio Čas.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Brantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu Originál 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Jemně perlivé funkční vody v různých příchutích, Magnézia plus žádná celá 7 litru za 28,90 či Matony esence a Imuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod Magnézia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 3x infračervený panel Mitolite Biohacker nebo 20x funkční rukavice Matony. Více na moje hruska.cz.
4: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
5: Rádiu Čas.

0: věta Rádia Čas.
1: Co se týká zlaté věty, tak dneska teda žádný úspěch se nekonal zatím, protože jste celkem překvapení z toho, že vám voláme ve svátek, ale opravdu, přátelé, prostě když jde o peníze, jo, tak to my prostě neznáme bratrání svatého Václava. Takže časradio.cz registrace do zlaté věty, tisícovka na stole, no a právě teď jdu volat Petrovi a uvidíme, jestli tady tuhle patálii s tím, že lidé neposlouchají ve svátek, naruší a poruší a vyhraje tisícovku. Už nám to zvoní, tak jsem zvědavá, jestli Petr bude napříjmu. Protože zatím to bylo tak, že buď někdo nezvedal.
2: Prosím.
1: A dobré dopoledne, Petře, tady Lenka z Rádia Čas. Jak se vám daří takhle při svátku?
2: Dobrý den, zdravím, jo? Dobře.
1: Dobře. Posloucháte i takhle ve sváteční den Rádio Čas?
2: Dneska jsem to bohužel neslyšel.
1: Jaj, takže zlatou větu neznáte.
2: Neznám, bohužel.
1: Vůbec. Ani obraz, ani zvuk, ani neskusíte.
2: Ne, my jsme před chvíličkou stanulí, takže vůbec netuším.
1: Ale zase, Peťo, to vám dost závidím, jo. To je možná lepší, než tisícovka se pořádně vyspat. Každopádně časradio.cz registrace stále pokračují, takže rozhodně to ještě jednou udělejte, ať můžete hrát, protože když jste nevyhrál, tak jste stále ve hře, jo?
2: Určitě, děkuju moc.
1: Tak se mějte krásně a pohodové vstávání. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Tak ani tady jsme nebyli úspěšní, dneska opravdu mám pocit, že nikdo mě nečeká, jo, nikdo to nečeká. Každopádně jsem zvědavá, jestli z těch 7 kol alespoň jedno takhle ve svátek padne. Já bych si to hodně přála.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

Hity, které milujete i ve sváteční den, to je Rádio Čas. Krásné dopoledne vám všem. Mimochodem ten volný den, jak ho trávíte, na to se vás dneska celý den ptám. 7766 12800, to je to číslo, kam mi na WhatsApp můžete psát svoje tipy. No, napsala mi Sapča. Ahoj Leni, zdravíme z Kypru, jsme tady na Dovči, válíme se u bazénu s časem a zdravíme Petra, Lukin a Sapča. A ta fotka je nádherná. Já to nechci říkat, já vám to strašně závidím, ale samozřejmě přeju, protože letos nám dovolená u moře nikdy nevyšla, takže mávám a jsem ráda, že vlastně takhle přes vlny Rádia Čas tam můžu být tak trošku s vámi. No a napsala mi taky Šárka a to mě hodně pobavilo, jo. Ahoj Leni, dnes dopoledne stříhám model psa. Byla jsem totiž na semináři Asia Style a nestihla jsem si ostříhat celého pejska, tak si to teď v klidu dodělám. Vám. Moc mě to baví, mám tu klid, tak si s tím můžu vyhrát. PS, mám psí salon a k učení se občas používá plastový model psa s umělou srstí. Hezký volný den všem. Šáry, to je teda opravdu něco, co já jsem nevěděla a moc se mi to líbí. Ona totiž Šárka poslala fotku toho plastového modelu.

0: prdelu s těmi umělými chlupy a vypadá to úplně jak takový bišonek, akorát se to nehýbe. Takže to je úplně nádhera, ale já myslím, že to je jenom na jedno použití, že? To se potom jako nedá nalepit zpátky a znova začít stříhat. Tak teda zajímavý, zajímavý. To jsem vůbec nevěděla, že se to trénuje někde mimo pejsky. Tak samozřejmě mávám také do psího salonu Šárce. A co vy? Máte nějaké plány na tenhle volný den? Pokud jo, tak klidně mi napište. Ještě jednou připomínám to WhatsAppové číslo 776612800 a třeba můžete dát tip na nějaké hezké odpoledne i našim posluchačům.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu specialistu na komunitní energetiku a majitele firmy Benekov Esko, Leopolda Bendu. Poslouchejte po 8. hodině Radio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Radio Čas. Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskadér na motorce Adam Pešl.
6: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
5: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
6: Dalo by se říct, fakt jo, ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí, no. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio.

0: užíváte dnešní volný den? To je otázka, na kterou se vás ptám dnes celý den na našem WhatsAppu 7766 12800. Jinak krásné, vlastně je to ještě dopoledne, že jo? Je to jako předpolednem dopoledne. Vám přeje Lenka Líšková, pojďme se podívat ještě na počasí, co nás dneska čeká a nemine. Dneska krásná obloha, 22 stupňů Celsia, slunečno, zítra, pozítří je v podstatě to samé a dokonce ve středu se nám teploty vyšplhají až ke 24. Mimochodem, přátelé, já vím, že vám to teďka připomínám pořád, jo, ale je to proto, že jsem se ještě nedovolala a já chci dneska nějaké peníze udat. Zlatá věta probíhá a funguje i takhle ve svátek, takže doufám, že za chvilku budu volat Lenče a že bude vědět dnešní zlatou větu a ta zní, ceny čekají, stačí být na příjmu. Jo, ještě jednou, ceny čekají, stačí být na příjmu, už to nikdy neřeknu. Byla jsem na vás velmi hodná dneska dopoledne, tak doufám, že někdo z registrovaných na časradio.cz bude vyhrávat i takhle ve svátek.
1: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
2: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
3: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.

0: Radio Čas. Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz. Radio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Dnes to není o krupicové kaše, ale o tom, co se vám vybaví, když se řekne dětství.
2: Jsme dneska úplně geniální oba dva. Já krupičová kaše a teď dnes to není o krupicové kaše. Takže jako, my správna Čecha. Snažíme se mluvit špišovně každý všední den 6 až 9. Těšíme se. Radio

0: Tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Musím říct, že takhle ve svátek, jako je to fajn, že je volno, ale začínám být trošku skeptická. Jinak s vámi Rádio Čas, hity, které milujete, a jak jsem říkala, tak prostě ta zlatá věta frčí neustále dál a dál. I dneska ve svátek vám prostě chceme ty peníze rozdávat, ovšem zatím to vypadá, že vy moc nechcete, jo. Tak já zkusím dalšího registrovaného na časradio.cz. Teďka by to měla být Ivetka. Tak schválně jdu vytáčet. Já vždycky u toho neumím moc mluvit, aby to bylo v přímém přenosu, abyste to měli úplně jako tak, jak to prostě má být. Tak jsem zvědavá, jestli poslouchá. Jinak, jak už jsem říkala, registrace časradio.cz, když se dovoláme, tak to je první bod k tomu získat 1000 korun, ale hlavní je znát zlatou větu. Tak to zatím vypadá, že Ivetka je další z těch, kdo si užívají zasloužené volno a dovolenou. Ivetko, chceme vám dát 1000 korun, vemte to. No, tak nevypadá to. No to většinou vypadá, že když volá to neznámé číslo, že vám chceme nabídnout nějakou smlouvu, tak prosím vás ne. Opravdu je to zlatá věta na Rádiu Čas. Je hodně šancí, nebudeme to prodlužovat. Ivetka má smůlu. Já jsem zvědavá, teď už to jako vůbec není o tom, že rozdáváme ty 1000, jo, ale o tom, jestli někde, jestli dneska to někdo dá, jestli někdo zvedne telefon a bude znát zlatou větu. Já jsem na to hodně zvědavá, začíná to být hodně napínavé. Máme čas až do 14 hodin a myslím, že nás čekají ještě 3 kola, takže buďte u toho s námi, protože já jsem napjatá jak šandy, jestli dneska ty peníze vůbec nějaké rozdám.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: Dneska to na rádiu Čas vypadá, že se se mnou nikdo nechce povídat. Já se snažím dovolat vám všem, kdo jste se registrovali na časradio.cz, ale vypadá to, že víc než zlatá věta vás zajímají výlety a užívání si volna. A stejně tak tohle zajímá taky mého kolegu Ráďu, který se se mnou ale přes telefon povídá a vzal mi to. Ráďo, ahoj, krásné dopoledne.
1: Ahoj, Lení, takže počkej, zatím na úspěch v rámci jako zlaté věty, nebo...
0: Ne, nikdo, vlastně skoro všichni mi to nevzali a jenom jeden pán to vzal a řekl, je, já jsem se zrovna probudil, tak nic.
1: Aha, hele, a kdybych chtěl teda jako hrát, my nemůžeme, řekneš mi, jako jestli dobře zapamatovatelná třeba, nebo jestli už jsi říkala stokrát, tak... Ale sama uznej, jako jestli.
0: Už jsem jí říkala stokrát, ale vzhledem k tomu, že jsem dneska hodně hodná, protože je svátek a protože chápu, že ne všichni jsou na telefonu, tak ti ji řeknu, jo. Ty jsi neslyšel?
1: Jo. Ne.
0: No. Tak je to, ceny čekají, stačí být na příjmu.
1: Tak pozor na sváteční den, to je složité. Ceny čekají, stačí být na příjmu.
0: Tak,
1: přesně. Což teda mimochodem já jsem splnil, ale já nemůžu hrát, takže kdyby se to stalo a já bych jí řekl a byl zaregistrovaný na Cezradio.cz, tak... Tisícovka je moje.
0: Tak máš tisícovku, jinak máš Smolíka Pacholíka, ale já myslím, že ti to nevadí, protože ty si užíváš prodloužený víkend. Prozrati nám, kde jsi a co tam zažíváš, prožíváš.
1: Samozřejmě teď pláč a skřípění zubů, protože člověk v den, kdy odjíždí, nevím, jak to máš ty, ať je to v jakoukoliv dobu, tak už to nebere jako den volná, ale jako den, kdy odjíždí. Aktuálně jsem v Praze opravdu regulárně pod Petřínem a zrovna jsme řešili, že na takovém tom, jakoby, dejme tomu uprostřed mezi Andělem a mezi Kampou, právě na jednom z těch začátků a konců Dolního Petřína, včera i dneska byly obrovské fronty, ale obrovské fronty lidí, jaké si pamatujeme z dětství, když byly na banány a podobně. Takže nevím, jako jestli tam čeká jako na lanovku, protože vím, že ta dostala jakoby novou podobu, je celá rekonstruovaná nebo něco jiného, ale jako lidi si to fakt jako vystávají ze všech koutů světa, takže nechtěla jsem mi tam jít, ale něco se tam děje, tak.
0: A ty? Neděje se, ale já mám pocit, že ta Praha je vůbec nějaká teďka plná, protože moje maminka tam byla vlastně ve stejné dny jako ty a nemohla sehnat žádné ubytování. A já jako přemýšlím, co se tam děje. Není tam nějaká akce nebo něco? Ne? Nepotkal jsi nějakou akci po cestě?
1: Ne, potkal jsem spoustu třeba mladých sportovců, kteří se jako převáží z místa na místo, ale jinak ti dávám za pravdu, protože proto jedu o něco dřív, místo 15:30, to byl vlak prakticky vyprodaný a dokonce teď jedu v kupé, které nebude tiché, takže bednář bude podrážděný starý pán, kdyby mi tam někdo mluvil. Jde to poznat i opravdu jako na těch spojích, protože lidi se jako vrací pomalu do té reality už v průběhu toho dne a samozřejmě i ceny jsou podle toho zohledněné. Jak sama říkáš, v rámci ubytování, tak v rámci vlaku. Právě. To ta druhá strana ví přesně.
0: Právě. Mimochodem dívám se na internet, minimálně dneska končí výstava českých korunovačních klenotů. Takže...
1: No jo, ale tak to je nahoře, nebo tak to je vlastně někdo u toho Pražského hradu, ne? A ne...
0: Je, no. Tak ale tak jako lidi, víš, jako lidí je hodně.
1: takže jste tak nějak jako rozdělili, no.
0: Tak na Petřin, paráda. Těšíš se zítra na vysílání, zítra začínáme spolu zase v 6.
1: Jasně, že se těším, už jsme se dokonce domluvili logisticky, už mám připraveno a je to fajn mít dopředu, víš, nevíš, teda na zítřek s datem 29.9. Odbavíme si zlatou větu, pokud se nepletu, tak zítra je úterý, takže hned budeme darovat i v tajném úterý. A většinou, nevím, jak to máš ty, ale většinou, když se právě jako srazíme po delší době takového nějakého toho, že se lidi nevidí, tak to uteče strašně rychle, ta společná trojhodinovka.
0: No jasně, protože budeme probírat spoustu věcí už zítra v ranním vysílání. Mimo jiné, taky dokument, na kterém jsem byla. A
1: ano.
0: Myslím si, že ten bude hodně k probrání a že tě asi namotivuju jít do kina.
1: Já namotivovaný jsem, jenom čekám na správnou chvíli, bavíme se o dokumentu vlastně časozběrném, který pokrývá 30 let života jedné slavné české osobnosti. A každý, kdo nás slyšel už na začátku prázdnin, jak jsme o tom zjistili v rámci Karlových varů, tak možná tuší.
0: Ano, je to tak, ale neprozradíme vám to, řekneme vám až zítra mezi 6 a 9 v dobré ráno, Moravo. Tak jo, Ráďo, hele, přeju hlavně šťastnou cestu, ať dobře dojedeš, protože...
1: Lení, tobě je hezký konec směny samozřejmě, potom pomalu.
0: Ano, a těším se teda zítra, že to všechno probereme i včetně tvých vlakových eskapád.
1: Přesně tak. Ideálně, když žádné nebudou a to přeju vám všem, ať už jdete od babičky nebo právě z prodlouženého víkendu, hlavně šťastné návraty domů a berte to pozitivně, zítra nám začíná zkrácený pracovní týden.
0: Tak měj se krásně, šťastnou cestu, ahoj.
1: Lení, ahoj, hezkou neděli, pondělí.
0: Je to takové nedělo pondělí.
1: Zlátý jsem.
2: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
2: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Dneska je to taková pohoda, klídeček, pohodička, ale i tak tady pro vás mám skvělé pozvánky, kam můžete vyrazit. Pokud máte malé děti, tak od 21. září pokračují v Didy světě v Ostravě oblíbené chobotničky, což je cvičení batolat s rodiči vedené lékaři. Vzhledem k tomu, že vás na to zvu, tak samozřejmě přihlášky jsou ještě otevřené a můžete tam své ratolesti společně se sebou přihlásit. Víc informací najdete na didysvět.cz. No a když se podíváme ještě trošku víc do budoucnosti, tak nás to zavede do Kopřivnice, kde se chystá nové kulturní a kreativní centrum. Více nám o tom řekl pan starosta města Kopřivnice Adam Hanus.
2: Bývalá kopřivnická škola nám

0: Vinici tady u nás v Ostravě. Bude to opravdu krásný den, můžete se jít podívat do zákulisí radnice a navíc před ní vás čeká bohatý kulturní program. Takže i na dnešní odpoledne vám zaručíme tu nejlepší zábavu.
1: Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak jsem na to hodně zvědavá. Čeká nás další kolo Zlaté věty, protože opravdu i dneska celý den hrajeme a vyhráváme 1000 korun. No, vyhráváme, to je celkem silné slovo, protože zatím jako od rána se mi v podstatě nedaří nikomu dodovolat maximálně. Myslím, že jsem mluvila se Stáňou a s Peťou a ti vlastně říkali, že neposlouchají. Takže, přátelé, já vkládám velké naděje do Lenky, která se nám registrovala na časradio.cz. Já ji teďka zase vytočím v přímém přenosu. To je vždycky takové, aby člověk něco nepokazil, aby jsme se nedovolali někam jinam. Ale na druhé straně už by měla být Lenka. Tam to zvoní. Dobré je, že to zvoní. Vidíme, jak to u Lenči vypadá, jak tráví. Jestli nám telefon vezme.
2: Dobrý den, prosím.
1: Dobré, už vlastně poledne vám přeje Lenka z Rádia Čas, Lení.
2: Je, dobrý den.
1: Je, dobrý den. Kde jste, co děláte? Jak
2: no, já jsem doma a... No, tak smůla, protože Zlatou větu neznám. Jak jsme měli poštěné rady.
1: Já jsem to říkala celé dopoledne a navíc vy jste byla dnes úplně nejblíž, protože jinak jsou všichni někde venku a vy jste doma.
2: No, já jsem byla venku, teď jsem byla venku.
1: No tak, co se dá dělat? Nevadí, já to říkám všem, máte ještě šanci, registrujte se klidně ještě jednou na časradio.cz, protože dneska to nevyšlo a určitě během týdne třeba znova zavoláme. Lení, ještě mi řekněte nějaké plány na dnešek, kromě toho, že teďka jste doma asi na obědě.
2: No, teď chystáme oběd a pak mám tu tetu z Moravy, tak ji pak vezu odpoledne domů do Kroměříže.
1: No tak paráda, takže hezký rodinný program. Lení, mějte se krásně, užívejte volný den, já vás nebudu víc zdržovat.
2: Děkuju.
1: A ještě jednou registrace a určitě to příště
2: vidět. Já vám taky přeju hezký den.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Tak to jsem nečekala, že se to může stát toto.
1: No a je to, no.
2: Jo, děkuju moc. Mějte se tam hezky, naslyšenou.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
3: Rádio.

0: A je to tady pravé poledne, pondělí 28. září, svátek. Svátek slaví potom samozřejmě všichni Václavové, 12. hodina. Přeju vám krásné poledne. S vámi ještě stále Lenka Líšková, no a překulujeme se do té další hodiny. Kromě toho, že tady pokračujeme v pokusech udat vám 1000 korun v rámci zlaté věty, která dnes zní: ceny čekají, stačí být na příjmu, tak se podíváme taky na to, že chleba může stát až 1500. Jak je to možné a jestli nás to někdy čeká, tak na to se podíváme v té další hodince na Rádiu Čas. Ještě předtím ale pohled na počasí, dneska krásně azuro, jasno, 22 stupňů Celsia, no a zítra a pozítří nás čeká v podstatě stejná obloha a teploty se vyšplhají až na 24, takže já si myslím, že tenhle vlastně zkrácený týden bude jako malovaný.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
5: Mojepneu.cz a jedeš dál.
6: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
0: Dnes to není o krupicové kaše, ale o tom, co se vám vybaví, když se řekne dětství.
8: Jsme dneska úplně geniální oba dva. Já krupičová kaše a ty dnes to není o krupicové kaše. Takže jako, my správna Čecha. Snažíme se mluvit špišovně každý všední den 6 až 9. Těšíme se.
7: Rádio Čas.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které

0: And I'll write your name.
1: Já si myslím, že některé z vás jsem vyděsila, když jsem okolo 12. mluvila o tom, že se podíváme na to, jestli chleba nebude za 15 stovek. Protože pamatujete si, jo, jak nám říkali, jak byly takové ty předpovědi, že jednou bochník chleba bude stát 100 nebo 150 korun, a my jsme říkali, tak to není možné, že to jako vůbec ne. A teď, že? Teď normálně seženete za stovku, za 150 opravdu nějaký dobrý kváskový bochník chleba, nejenom v Praze, ale i tady v Ostravě. No a v New Yorku jsou ještě dál, tam opravdu bochník chleba stojí kolem 1300 korun v přepočtu na naše. Proč tomu tak je? Přitom je to vlastně takový, jako řekla bych, obyčejný kváskový chleba, kde platíte za to, že v tom není vůbec nic jiného než voda, sůl, kvásek, myslím, že mouka, tak nějak se dělá chleba, že jo? Tak vlastně jenom tyhle ty tři ingredience a není tam nic dalšího přidávaného. Navíc teda tady ta pekárna, která peče tyhle drahé chleby, tak taky to odůvodňuje tím, že jim trvá dlouhou dobu, než vůbec ten chleba můžou udělat, můžou ho zadělat a můžou v podstatě ho upéct, protože ten kvásek vždycky nějakou dobu musí ležet, musí se přiživovat a tak, a oni mají jenom omezenou kapacitu. Navíc v New Yorku jsou velmi drahé pronájmy, takže prostě takhle to je, no, 1300 za jeden bochník. A teď asi přijde to velké vyvrcholení a finále, jestli to vůbec někdo kupuje. A přátelé, oni mají neustále vyprodáno, oni vůbec nestíhají péct. Když otevírali tuhle pekárnu, tak se tam stavilo pár influencerů a od té doby se tam peče jedna báseň o 106 prostě. A ty chleby jdou totálně na dračku. Jo. Takže jiný kraj, jiný mrav. Zajímalo by mě, koupili byste si chleba za 1300? Napište mi klidně na 776612800, jestli byste si na to třeba večer mázli nějaké sádlo, škvarky, máslo, tak jestli by vám to za to stálo. Jsem zvědavá na ty reakce. Ještě jednou 776612800, WhatsApp, Rádia Čas. Pojďme probrat chleba. Rádio

0: No, vypadá to, že bochník chleba za 1300 v New Yorku vás moc nezaujal, že byste do toho nešli a nekoupili si ho ze 4 ingrediencí. O tom jsme mluvili před chviličkou na Rádiu Čas. Ovšem, co by vás mohlo zaujmout, tak je zlatá věta. Dneska opravdu hrajeme. Nebylo by to tedy na celý bochník v New Yorku, protože vám dáváme 1000, ještě byste museli něco doplatit, ale myslím si, že takhle ve svátek na Den české státnosti si přivydělat 1000 korun je vlastně fajn. Takže registrace na časradio.cz. Mimochodem, když už tam budete, jo, tak na našem webu si můžete koupit taky lístky na náš megakoncert Rádia Čas, který proběhne už 21. listopadu v Mustang Aréně a ten program bude opravdu nabitý. Já nebudu zpívat, protože tady není Rádia a já většinou Rádiovi zpívám It's a Final Countdown, protože vím, že ho to štve. Takže zase zítra ráno. Ale vám to jenom řeknu, že tam bude kapela Europe, taky kapela Olympic, David Koller, anebo naprosto úžasná Leny, která se teďka hodně, hodně rokově profiluje. Takže to si nenechte ujít. A mimochodem toho 21. listopadu nejenom, že bude náš megakoncert večer v Mustang Aréně v Ostravě, ale taky ještě budeme pomáhat dobré věci ráno a jogovou lekcí. Víc informací vám určitě během tohoto týdne ještě dáme, ale tak abyste byli připraveni a vlastně do diáře si zapsali, hele, 21. listopadu prostě potřebuju celý den volna.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
4: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

čas. Hity, které milujete. Tak když spolu spíš.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak já jsem zvědavá. Já mám velkou důvěru dneska, ale máme za sebou 5 kol. Ještě 2 kola nás čekají a zatím nikdo neřekl zlatou větu, dokonce většina z vás ani nezvedla telefon, a nebo to bylo ale my neposloucháme, protože je volno a my jsme to nečekali. Prosím vás, když se hraje o peníze, tak se hraje každý den i ve svátek, nás to prostě tady na rádiu Čas nezastaví a chceme vám za zlatou větu tu 1000 prostě dneska dát. Mimochodem, já jsem ji opakovala tak často, že to už se nikde nezopakuje, aby to bylo tak často ve vysílání Rádia Čas. Takže prosím vás, mám tady dalšího na holení, jak se říká, obrazně řečeno, Honza. Jdu mu zavolat, jdu to vytočit, zase v přímém přenosu. A jsem zvědavá, jestli tady Honza normálně poruší tady tuhle linii toho nevyhrávání, tak už to zvoní. Jinak Honza, jako všichni, komu jsem dneska volala, se registroval na casradio.cz. Vyplnil údaje a uvidíme, jestli poslouchá a zná zlatou větu. Protože kdyby to Honza vzal a tu zlatou větu znal, no tak...
2: Prosím.
1: Dobrý den, dobré odpoledne, tady je Lenka z Rádia Čas, jak se daří?
2: Daří se skvěle.
1: Víte, proč volám?
2: Asi kvůli větě.
1: Ano, a že tu větu znáte.
2: No a dneska normálně bych řekl, že normálně bych ji znal, no. Ale dneska se přiznám, že ji neznám, protože jsem úplně mimo, takže to nechám dalšímu, no. Takže to mě velice mrzí.
1: Teda Honza,
2: ale to se dá dělat.
1: Já jsem ve vás vkládala takové naděje.
2: já normálně s tobě taky. Takže já jsem normálně jako, jsem si říkal, že budu dávat, tak dávám pozor,
1: no.
2: Ale teďkom je to o tom, že pozor bohužel nedávám.
1: Honzo, ale to je jako, víte co,
2: to je zákon svátosti.
1: Ne, ale ono, já vám prozradím takové tajemství, jo. Dneska je svátek a hodně lidí opravdu nečekalo, že hrajeme i ve státní svátek.
2: No právě, takže... já jsem si říkal, že to bude přes týden.
1: No, zatím nikdo nevyhrál. No tak ono je pondělí, jo. No. Každopádně nemusíte smutnit, užijte si volného dne, protože když jste nevyhrál, tak vlastně v podstatě můžete hrát dál, takže klidně se ještě jednou registrujte na časradio.cz a pokud nás pravidelně posloucháte, tak si myslím, že to prostě klapne akorát v jiném týdnu.
2: No určitě, tak jo. To určitě bude, to se budu registrovat, abych potom, co? Napravil dnešní zaváhání.
1: Dobře, no a Honzo, co plánujete na dnešní odpoledne, nebo kde se vyskytujete takhle ve volný den?
2: Já doma teďkom prostě máme něco v plánu odpoledne, ale to ještě nechci to zakřiknout, takže je to jenom tak.
1: Takže to bude tajemné jako hrát v Karpatech.
2: Ano, přesně tak.
1: Každopádně přeju krásné odpoledne, krásný volný den a doufám, že se uslyšíme v nějakém jiném kole zlaté věty.
2: Já pevně v to věřím. Pevně v to věřím. Tak jo, krásný den, ať se daří.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dneska je to hodně pohodka, jahodka, co se týká nějakého toho volnočasového programu a aktivity. Na to se vás dneska ptám, co dneska ve sváteční den děláte. 7766 12 800, to je WhatsApp Rádia Česka, můžete směřovat právě tipy, co ve volný den. Už mi tam došla spousta komentářů, někdo je v posilovně. Romča píše, že je v práci a že ne každý má volno. Ano, tak to chápu, Romy. Takže moc mávám a objímám vás všechny, koho to dnešní volno minulo, stejně jako nás s Romčou. Monča píše, večer do práce, takže nic moc, vaření, svačiny, žehlení, snad krátká procházka při sluníčku a hurá. A než bude pryč, tak to sluníčko. Moni, nemusíte se bát, ještě do konce týdne to rozhodně stihnete. Vendulka píše, že se chystá do kina. Tak sice je krásně slunečno, ale kino teda taky doporučuji. Já jsem byla včera v kině na dokumentu o Báře Basikové. A my to probereme zítra s Ráďou, jo, ať to úplně nevystřídím tohle téma. Ale pokud byste se chystali, tak mohu doporučit, jako taková tady samozvaná Merka Spáčilová. No a Andrejka píše taky, že je v práci, že prostě na svátek se u nich nehraje, takže i tam mávám. Co vy, co dneska provádíte, jak si užíváte volný den? 7766 12 800 to je WhatsApp a ještě připomínám, že prosím vás, máme před sebou poslední kolo tajemné věty, jo, poslední. A ještě zatím dneska nikdo nevyhrál. Takže já doufám, že ten poslední registrovaný na časradio.cz vyslyší mé úpěnlivé volání a nesklame mé naděje.
1: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: James Arthur na rádiu Čas a Impossible, ty, které milujete. No a já jsem se teď začetla do jednoho článku, který bych s vámi ráda probrala po té 13. hodině odpolední, protože tam se jedná o čtení. Schválně, kdy jste naposledy četli nějakou knížku? Já se totiž musím přiznat, že od té doby, co tak nějak víc operuju s počítačem a mobilním telefonem, tak ty knížky šly hodně, ale opravdu hodně stranou, až se za to stydím. Tak právě na téma čtení a na to, že můžete zbohatnout čtením knih, tak na to se podíváme po 13. hodině. Ještě předtím ale pohled na počasí. Dnes 22 stupňů Celsia, to jsou teploty nejvyšší, jasná obloha, no nádherně, úplně venku, prostě já se těším na procházku po 14. až odtud vyběhnu, tak rozhodně se potkáme někde v Porubě, protože prostě ne, domů nejdu. Jinak tohle počasí krásné, pokud jste třeba dneska nestihli a taky jste v práci a nestihnete nějakou procházku, tak nesmutněte, příští týden nebo tento týden vlastně v podstatě bude celý takový, že teploty maximálně na 24 stupních ve středu, jinak jasná obloha a to by opravdu mělo být až do pátku, takže tento týden jako malovaný. Já říkám pořád příští, protože mám pocit, že je neděle, jo, ale prosím vás bacha, dneska je pondělí, zítra úterý.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Dnes to není o krupicové kaše, ale o tom, co se vám vybaví, když se řekne dětství.
3: Jsme dneska úplně geniální oba dva. Já krupičová kaše a teď dnes to není o krupicové kaše. Takže jako, my správna Čecha. Snažíme se mluvit špišovně každý všední den 6 až 9. Těšíme se. Rádio.

které milujete. Hity, které milujete.

0: Já mám pořád prostě, že je neděle. Já si nemůžu pomoct. Já už zase jsem chtěla říct hezké nedělní odpoledne, ale samozřejmě vím, že není. Tohle je začátek pracovního týdne. Mimochodem, kdyby takhle začínal každý pracovní týden, tak myslím, že bychom byli všichni úplně happy, jak dva grepy. Jinak ladíte Radio Čas, hity, které milujete. No a podíváme se letem světem internetem, protože já jsem tady před chvilkou říkala, že co se týká čtení, že to se mnou teda není vůbec žádná sláva v poslední době. A fakt se za to i stydím. Asi to není žádná sláva taky v Singapuru, kde se dokonce singapurská vláda rozhodla s tím něco udělat a začala lidi odměňovat za to, že čtou. Funguje to tak, že vy se vlastně přihlásíte do vládního webu, potom čtete každý den minimálně 15 minut, nahlásíte si to, že jste četli a za to dostáváte takové nějaké zlaté penízky, které na konci můžete obměnit za skutečné peníze. Není jako to moc, není to mnoho, dokonce musíte číst několik desítek hodin, abyste vůbec dostali nějakých, já nevím, 17 korun v přepočtu na naše. Každopádně i tak si ta vláda od toho slibuje jako velké výsledky, protože už vůbec ten motivační prvek, že vás někdo odmění, že o tom někdo ví, že si to někam můžete zapsat a že tomu vlastně věnujete tu pozornost, tak by to mělo fungovat. A musím říct, že tenhle projekt se mi hodně, ale hodně líbí právě i tím, že není spoplatněn až tak jako velkou, vysokou částkou. O co se singapurská vláda snaží ještě víc, než o to, aby lidé znovu četli, tak je to, aby odváděli mladé lidi od sociálních sítí, protože oni to vnímají jako velké nebezpečí, právě závislost na sociálních sítích a takové to, jak scrollujete, už ani nevíte, co se děje, ale pořád jedete dál a dál a dál. Tak myslím, že se tomu říká doom scrolling a že je to velmi nezdravé pro mladé generace, tak se rozhodli, že jim to takhle pěkně ozvláštní a přivedou je zpátky ke knihám. Já, když jsem to četla, jo, tak musím říct, že mě to teda hodně potěšilo a hodně motivovalo, že kdyby byla nějaká taková apka, tak bych do toho asi šla, no. Ale měla bych jít do sebe. Co vy, čtete? Já jsem hrozná v tom teďka. Tak dobře, tak já tady slibuju svato svatě na holej pupík, že si do zítřka něco přečtu, alespoň 15 minut. Akorát teda nevím, kdo mi zaplatí, no.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Prosím vás, víc už vám pomoct fakt nemůžu. Jo, fakt už to víc nejde. Čeká nás poslední kolo zlaté věty. Jo, poslední. Jo. Ta dnešní je, ceny čekají, stačí být napříjmu. To jsme jako nikdy nedělali, že bychom to říkali takhle těsně předtím, než budeme volat. Ale já vám to řeknu a prozradím, protože dneska je svátek a většina z vás opravdu vůbec nečekala, že i ve svátek budeme rozdávat peníze. Tak doufám, že si tuhle větu zapsal někdo, kdo se registroval na časradio.cz, protože už za chvilku jdeme volat.
1: Rádio Čas, kam za sportem.
0: Ještě předtím ale krátká pozvánka do Opavy, protože basketbalový klub BK Opava se utká s BK Lokomotiva Plzeň a to už 3.10. To se hned podívám, kdy to je. Jsem se nikdy nekoukala, který je to den. Je to sobota 3.10., takže rozhodně budete mít čas od 18 hodin. Navíc na místě bude i náš promotým a naše rádiové sluníčko, tak se tam můžeme všichni sejít a pořádně zafandit.
1: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Brantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu Originál 0 citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 19,90 či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 29,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a soutěžte o 3x13-palcový MacBook Air nebo 10x pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
3: Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Já myslím, že tohle je poslední Mohikán. Jako poslední Mohikán se tady na mě usmívá poslední jméno dnešního dne, tedy dnešních kol Zlaté věty. Míša se registrovala na časradio.cz a teď má ojedinělou šanci získat 1000 korun tím, že bude znát zlatou větu. Zatím teda musím říct, že ten sváteční den byl trošku jako takové peklíčko pro mě i pro vás, protože prostě jste venku, užíváte si volný den a to já úplně chápu a nějak zlatá věta vás úplně jako nerajcovala. Tak uvidíme, jestli Míša dneska tu dráhu toho neúspěchu prolomí. Já to jdu zase vytočit. Já to mám vždycky ráda, když to máte úplně v tom přímém přenosu a nikdy nevíme, co se může stát. Tak jsem zvědavá. Tak schválně. Už by to mělo zvonit. Druhé zazvonění. Míša. Buď nám to nevzali, a nebo vzali a řekli, je, zrovna dneska neposloucháme. Tak bude Míša výjimka, nebo taky si užíváme?
2: Černá, prosím.
1: Krásný den, Míšo, tady Lenka, Rádio Čas. Jak se vám daří dneska?
2: Dobře.
1: Dobře. A jste někde venku, nebo doma?
2: Ne, doma.
1: A u toho, jak jste doma, posloucháte Rádio Čas?
2: Bohužel ne. Neznám větu.
1: Míšo, já jsem ve vás vkládala své poslední naděje, protože jste poslední kontakt dnešního dne. A vypadá to, že jako na svátek jako nikdo není buď doma, nebo neposlouchá.
2: Ano.
1: No, co aspoň vás říct dobrého, mi prozraďte.
2: Guláš.
1: Jo, tak mňám, no tak to chápu.
2: A už se na něho těším.
1: Dobře. Míša, ale nevadí, stejně tak jako pro všechny před vámi platí to, že vzhledem k tomu, že to dneska nevyšlo, tak se klidně registrujte ještě jednou. A ta šance tam pořád trvá, protože přece jenom žádná výhra dneska nebyla. Každopádně přeju vám krásný sváteční den, mějte se krásně, naslyšenou. Děkuju. A držím pěsti v dalším kole.
2: Děkuju moc, naschledanou.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Chceš dál spát spolu za celibát, za moudrost bláznit, za ticho zvát.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Příjemné odpoledne, Rádio Čas s vámi, ať už jste kdekoliv. A já tady čtu vaše komentáře na 776612800 na našem WhatsAppu, protože jsem se vás dneska ptala, co plánujete na volný den nebo co provádíte. A Štefan napsal, co ve svátek v práci až skoro do půlnoci na lince 48. Tak Štefane, moc mávám do linky 48. Doufám, že to zvládnete v pohodě a že si třeba ten volný den někdy během týdne vynahradíte, že třeba to nebude dnešek, ale budete mít volnou třeba středu nebo čtvrtek, jinak zvládněte to, jak nejlépe to jde. Tak, tolik teda k vašim zprávám. Mě teď, když blikla ještě jedna, tak jsem se zamyslela. Ale ta už se zase týká Zlaté věty. Ale to vy víte, že na časradio.cz se můžete registrovat do naší Zlaté věty a získávat tisícovku. Dneska teda jsme vás trošku překvapili, že hrajeme i ve svátek, ale to vůbec nevadí. Klidně se dál registrujte a zavoláme i ve všední dny, kdy přece jenom ta pozornost trošku je větší. Což mi tak připomíná, že vždycky den předem říkáme větu na další den, jo. Sice mám pocit, že vzhledem k tomu, že dneska to vypadalo tak, jak to vypadalo, tak si nejsem jistá, jestli nás někdo poslouchá. Každopádně já vám tu úterní zlatou větu velmi ráda prozradím, abyste byli připraveni na zítřejší den. Takže prosím vás, pozor, zítra

0: Nejčastější zlatá věta zní hity, které pohladí i roztančí. Takže ještě jednou, hity, které pohladí i roztančí, tak to je nová zlatá věta na zítřejší den. A vzhledem k tomu, že já tady s Ráďou budu už od 6 hodin od rána, tak doufám, že už v 6 budete vědět.
1: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani. Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu specialistu na komunitní energetiku a majitele firmy Benekov Esko, Leopolda Bendu. Poslouchejte po 8 hodině Radio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz. Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
1: Jasně, a já budu britská královna.
0: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
1: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
0: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
1: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
0: No počkej.
2: Více o nabídce na byd.com.
3: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
4: Majerpneu.cz. A jedeš dál.
5: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majerpneu.cz.
6: Do krásna, do krásna vede cesta.
7: Klobáskobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
8: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
9: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Dnes to není o krupicové kaše, ale o tom, co se vám vybaví, když se řekne dětství.
10: Jsme dneska úplně geniální oba dva. Já krupičová kaše a teď dnes to není o krupicové kaše. Takže jako, my správna Čecha. Snažíme se mluvit špišovně každý všední den 6 až 9. Těšíme se.
9: Rádio Čas.
11: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: KP Revital CZ, vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio
0: Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
6: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
5: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
9: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
10: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: Dnes to není o krupicové kaše, ale o tom, co se vám vybaví, když se řekne dětství.
12: Jsme dneska úplně geniální oba dva. Já krupičová kaše a teď dnes to není o krupicové kaše. Takže jako, my správna Čecha. Snažíme se mluvit špišovně každý všední den 6 až 9. Těšíme se.
0: Rádi.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
4: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
5: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
4: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
5: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
6: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Čas. Rádio Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu specialistu na komunitní energetiku a majitele firmy Benekov Esko, Leopolda Bendu. Poslouchejte po 8. hodině Radio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas. Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
1: Hity, které milujete.
3: Hustý.
1: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Majerpneu.cz a jedeš dál.
6: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz.
7: Do krásna, do krásna vede cesta.
8: Kobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
9: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Dnes to není o krupicové kaše, ale o tom, co se vám vybaví, když se řekne dětství.
10: Jsme dneska úplně geniální oba dva. Já krupičová kaše a teď dnes to není o krupicové kaše. Takže jako, my správna Čecha. Snažíme se mluvit špišovně každý všední den 6 až 9. Těšíme se.
0: Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, vrata, markýzy, rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu originál 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Jemně perlivé funkční vody v různých příchutích, magnézia plus žádná celá 7 litru za 28,90 či matony esence a imuno žádná celá 7 litrů za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních od magnézia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 3x infračervený panel Mitolite Biohacker nebo 20x funkční rukavice matony. Více na mojehruska.cz.
0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
4: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistrujte

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Dnes to není o krupicové kaše, ale o tom, co se vám vybaví, když se řekne dětství.
2: Jsme dneska úplně geniální oba dva. Já krupičová kaše a teď dnes to není o krupicové kaše. Takže jako, my správna Čecha. Snažíme se mluvit špišovně každý všední den 6 až 9. Těšíme se. Rádio.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: KP Revital CZ, vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
8: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
9: Rádio.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu specialistu na komunitní energetiku a majitele firmy Benekov Esko, Leopolda Bendu. Poslouchejte po 8. hodině Radio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas.
3: Tento pořad vám přináší Benekov Esko. Vyvíjíme a dodáváme bezpečnou fotovoltaiku pro rodinné domy, bytové domy a města. Fotovoltaika Benekov Esko.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
7: Jasně, a já budu britská královna.
6: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
7: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
7: Aha, no tak tenhle Delfín mě bude vozit do práce.
6: No počkej.
8: Více o nabídce na byd.com.
0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
4: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete. Radio Čas. Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
7: Majetneu.cz a jedeš dál.
8: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majetneu.cz.
0: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
9: Dnes to není o krupicové kaše, ale o tom, co se vám vybaví, když se řekne dětství.
10: Jsme dneska úplně geniální oba dva. Já krupičová kaše a ty dnes to není o krupicové kaše. Takže jako, my správna Čecha. Snažíme se mluvit špišovně každý všední den 6 až 9. Těšíme se.
0: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
11: Tak ahoj, z Rádia Čas začíná Music Box a od Aleše Škobala vítejte v hudebním světě. Dneska si dáme tak trošku jiný hudební výlet. Žádné zběsilé tempo, prostě žádné nervy. Musím ještě tohle, musím tamto, vždyť to všichni známe. Prostě chill and music and relax mix. Muzika, u které můžete pracovat, odpočívat, řídit auto, vařit večeři, anebo jenom tak koukat z okna a nic neřešit. Tak začneme písničkou, která má už v názvu jednu docela dobrou životní radu. Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy. Mimochodem, tahle ta písnička je docela unikátní, že McFerrin prostě v ní vytvořil obrovskou část hudebního doprovodu vlastním hlasem. Žádná klasická kapela za ním. Hlas prostě supluje rytmus, basu a další zvuky. A ještě jedna zajímavost, právě Don't Worry Be Happy se v roce 1988 stala první a kapela skladbou, která se dostala na první místo amerického žebříčku Billboard. Takže žádné složité aranž, jenom hlas, rytmus a prostě dobrá nálada. No a po téhleté slunečné hudební terapii přijde dvojice, která ukázala, že i elektronická hudba může být elegantní, klidná a trošku nostalgická. Pet Shop Boys, Always on my mind. Tak si dejte nohy nahoru, na stůl, jo, zhluboka se nadechněte a Music Box může začít. Zůstaňte s námi.

0: Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas ladíte Music Box a dneska doslova relax mix. Tak co, už jste trošku zpomalili. Dneska muzika, o které se zapomíná na starosti, prostě hudební dávka klidu. Teď se přesuneme do Francie se skupinou Mojo. Lady, hear me tonight. Tohle je přesně ten typ skladby, který dokáže během pár vteřin vytvořit atmosféru letního večera, otevřeného okna a studeného pití někde na terase, jako bych to viděl. Tak Mojo si tedy vypůjčili motiv ze skladby Soap 41. Je to od legendární skupiny, disco skupiny Chic. Takže vlastně posloucháme spojení disco 80. let a francouzským housem přelomu tisíciletí. No a právě pravidelný beat, opakující se melodie a takovéto nepřehnané tempo dělají z Lady malou hudební houpačku. Nemusíte u ní vůbec tancovat, ale pokud vás to jakože popadne, samozřejmě vám v tom nikdo bránit nebude. Ale teď zpátky domů přichází také skupina Činasky a Tabáček. Tady už máme trošku jiný druh relaxu. Žádná francouzská diskotéka, ale známá česká atmosféra, jednoduchá melodie a pocit, že nejlepší večer někdy vznikne úplně bez plánování. Ale vždyť to dobře známe. Tak si to užijte, na Rádiu Čas ladíte Music Box.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Music Box na Rádiu Čas dneska Relax Mix a jestli máte tady pocit, že těch 8 hodin pracovního dne mělo asi tak 200 hodin, tak teď je ta ideální chvíle přestat počítat a prostě poslouchat. Jinak další písnička nás zavede trošku jinam, Deep Blue Something a Breakfast at Tiffany's. Název samozřejmě odkazuje na slavný film Snídaně u Tiffanyho. Kytara, příjemná melodie, nenásilný rytmus, no a refrén, který se nám dostane do hlavy, aniž by nás tam začal otravovat. No a přesně o to nám dneska jde. To potřebujeme. Po Breakfast Tiffany's přijde Riemann a Supergirl. Tady už je atmosféra trošku, no, jiná, přidá se špetka melancholie, protože relax nemusí vždycky znamenat veselou písničku. Někdy nás naopak uklidní skladba, která je tak trošku zasněná a nechá nás přemýšlet. Muzika pro chvíli, kdy chceme vypnout okolní svět. Takže teď dvě skladby do pohody. Deep Blue Something a Riemann. Z Rádia Čas a z Music Boxu.

0: Music Box Rádia Čas. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Music Box Rádia Čas.
1: Music Box na Rádiu Čas a také Aleš Škluval za mikrofonem a náš dnešní Chill and Music aneb Relax Mix pokračuje. A teď přijde skladba, kterou poznáte pravděpodobně dříve, než se začne zpívat nebo než začne zpívat Chris Martin. Stačí několik tónů klavíru a víme Coldplay, Clocks na první dobrou. Ten klavír nebo ten motiv je vlastně takový malý hudební perpetuum mobile. Pořád se vrací, někam směřuje a přitom vytváří takový pocit, že čas běží trošku jinak a tohle uklidňuje. No a potom uděláme jeden takový velký hudební skok, z Coldplay se přesuneme na Slovensko a přijde Adam Ďurica a jeho megahit Zatancuj si se mnou. A možná si říkáte, co má tento tanec společnou s relaxem. No právě, že hodně. Někdy totiž nejlepší způsob, jak ze sebe dostat stres, není lehnout si, ale právě se trošku hýbat. Takže jestli posloucháte někde doma, máte povolení zatancovat si. A teď už Coldplay a Adam Ďurica v Music Boxu Rádia Čas od Aleše Škubala. Pojďme za muzikou, relax muzikou, ať vás muzika baví a klidně volume doprava.

0: Music Box Radio Čas.
1: Tohle je Music Box na Radio Čas a před námi jsou další dvě písničky, které mají společné jedno. Ano, nemusíte nad nimi nějak zvláště přemýšlet, prostě je necháte hrát a ono to funguje. Začneme britskou kapelou Travis a skladbou Sing. Je to jednoduchá melodická písnička, která stojí hlavně na příjemném rytmu a opakování. No a potom přijde někdo, kdo relax rozhodně nepochopil jako povinnost. Robbie Williams, rock DJ. Tohle je taneční energie, ale právě pravidelný groove může fungovat jako takový restart hlavy. No a videoklip je kapitola sama pro sebe. Robbie se v něm postupně svléká až do velmi bizární fáze, kdy ze sebe doslova začne sundávat části těla. Tedy jeden z nejpodivnějších videoklipů popové historie. A přesně o tom Music Box je. Nemusí být prostě všechno dokonale ohlazené. Takže teď Travis a potom Robbie Williams na rádiu Čas ladíte Music Box.

a jsme u poslední dvojice dnešního Music Boxu na Rádio Čas a začneme s Pretty Minds. Please don't leave me. Ano, tady je jedna zajímavost, která možná překvapí hlavně fanoušky rockové historie. Písničku totiž nenapsali Pretty Minds a autorem skladby je skupina Thin Lizzy. Pretty Minds potom skladbě v roce 1992 dali vlastní podobu a jejich verze se stala jednou z jejich nejznámějších, nejhranějších songů. A přestože se bavíme o hardrockové kapele, tahle skladba stojí především na melodii, emocích, takže do dnešního relax mixu zapadne úplně bez problému. A potom už finále Arch Overkill a Girl, You'll Be a Woman's Son. Pokud jste viděli Pulp Fiction, pravděpodobně vám tahle skladba okamžitě něco řekne. Ve filmu dostala díky scéně s Umou Thurman úplně nový život. Skladba se díky Tarantinovu filmu dostala k obrovskému množství nových posluchačů a právě ten lehce hypnotický charakter skladby je ideální tečka za dnešním pořadem. Takže poslední dvě písničky, poslední chvíle našeho Chill and Music a ne Relax Mixu. Já

Já jsem Aleš Šklobál, poslouchali jste Music Box na Rádiu Čas. Díky, že jste byli se mnou, užijte si zbytek dne a hlavně občas je úplně v pořádku nic neřešit a jenom třeba poslouchat muziku. Tak a ještě přidám Music Box Rádia Čas premiéře pondělí po 18. a v neděli po 14. hodině. Zůstaňte s časem.

0: Box Rádia Čas. Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
6: Moje.cz a jedeš dál.
7: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Moje.cz.

0: Radimem a Lenkou.
1: Dnes to není o krupicové kaše, ale o tom, co se vám vybaví, když se řekne dětství.
2: Jsme dneska úplně geniální oba dva. Já krupičová kaše a teď dnes to není o krupicové kaše. Takže jako, my správna Čecha. Snažíme se mluvit špišovně každý všední den 6 až 9. Těšíme se.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio
3: Čas. 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Radimem a Lenkou.
1: Dnes to není o krupicové kaše, ale o tom, co se vám vybaví, když se řekne dětství.
2: Jsme dneska úplně geniální oba dva. Já krupičová kaše a teď dnes to není o krupicové kaše. Takže jako, my správna Čecha. Snažíme se mluvit špišovně každý všední den 6 až 9. Těšíme se.
0: Rádio Čas. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
2: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
3: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.

0: Radio Čas. Radio
1: Čas. Vždycky se budeme znát. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: Dnes to není o krupicové kaše, ale o tom, co se vám vybaví, když se řekne dětství.
2: Jsme dneska úplně geniální oba dva. Já krupičová kaše a teď dnes to není o krupicové kaše. Takže jako, my správna Čecha. Snažíme se mluvit špišovně každý všední den 6 až 9. Těšíme se.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Čas. Príbeh nekončí. Hity, ktoré milujete.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
1: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
0: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
1: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete.

0: Gorgeous. Εντί, ξέρα μου ήρθε.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím

0: životy je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Čas.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Dnes to není o krupicové kaše, ale o tom, co se vám vybaví, když se řekne dětství.
2: Jsme dneska úplně geniální oba dva. Já krupičová kaše a ty dnes to není o krupicové kaše. Takže jako, my správna Čecha. Snažíme se mluvit špišovně každý všední den 6 až 9. Těšíme se. Rád.

0: o životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Pravo s Radimem a Lenkou.
1: Dnes to není o krupicové kaše, ale o tom, co se vám vybaví, když se řekne dětství.
2: Jsme dneska úplně geniální oba dva. Já krupičová kaše a ty dnes to není o krupicové kaše. Takže jako správna Čecha. Snažíme se mluvit špišovně každý všední den 6 až 9. Těšíme se.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Hity, které milujete. Yeah, baby.

úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Čas. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. I swear to God I'll survive. If it kills me too. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které miluji.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskadér na motorce Adam Pešl.
1: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
0: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
1: Dalo by se říct, fakt jo, ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí, no. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: A v noci den, a ve dne noc, a stále stejná klec.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.